0: To boli Clean Bandit a Zara Larsson s piesňou Symphony z Rádia Slovensko. No a akých oslavencov máme spojených s dnešným dátumom 28. júla? V 1929. sa narodil spisovateľ pre deti Ján Miroslav Pienka a v 40. spisovateľ a autor rozhlasových hier Mojmír Grol.
1: Všetko je na prídel. Potraviny, voda, obleky z umeliny. Ľudia sú očipovaní a cez čipy sledovaní. Divadlo, filmy nejestvujú. Knihy sú zakázané.
0: 72 rokov oslavuje český spevák a bývalý minister pre ľudské práva a národnostné menšiny Michal Kocáb.
2: Ty, kteří za každou cenu se chtějí narvat do politiky, ti se zaklínají heslem, že do politiky člověk musí strašně chtít. Já tvrdím, politika je služba. Vy musíte svým životním postojem, svými činy přesvědčit lidi a oni vás musí požádat o tu službu, oni vás musí vyzvat.
0: 54 rokov oslavuje slovenská herečka Alena Antalová.
3: To výtvarné nadání po mojí babičce, která byla taky výtvarnice, jsem nezdědila já, tak namaluju domeček, stromeček, končím. Možná pěkně vymalovávám o malovánky, to nepřetáhnu, to je dobré, ale jinak je to teda špatné.
0: Meniny dnes oslavuje Krištof, toto jméno je gréckého původu a znamená nositel Krista alebo ten, který nesie Krista. Krištofovia jsou známi jako milovníci života, mají radi súťaživosť a vo všetkom chcú byť prví. Sú to citliví, ale pracovití ľudia. Už tradične prajeme všetkým dnešným oslávencom všetko len to najlepšie.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Gréci začali boj proti zahraničným výrobcom, ktorí používajú názov grécky jogurt, aj keď ho nevyrábajú v Grécku. Združenie gréckych mliekarov spustilo celoeurópsku kampaň na ochranu identity tohto produktu. Chcú nájsť a riešiť prípady, keď sa názov grécky jogurt používa zavádzajúco v európskych supermarketoch. No a na toto raňajkové menu sa pozrieme so Soňou Dorňákovou z Tamu, ktorá je v Grécku. Dobré ráno.
2: Krásne ráno.
1: No prečo grécky výrobcovia jogurtov začali právny boj?
2: No, protože ten globální trh jogurtu jde do hodnot až 300 miliard euro a z toho ten pravý řecký jogurt má podle nich tady pouze 1,6%. Nezačínají od nuly. V roce 2020 Evropská komise přinutila Českou republiku, aby zrušila kategorie výrobku, které právě měly označení řecký jogurt. Evropská komise tehdy rozhodla, že jogurt vyrobený mimo Řecko nelze nazývat řeckým jogurtem.
1: No a jakými argumenty ještě obhajují svoje stanovisko?
2: Tak tím hlavním argumentem je, že řecký jogurt není jen recept nebo technologie přípravy, není to obecná kategorie produktu, ale spojen s konkrétním zeměpisným původem, tedy s Řeckem, vyrábí se v Řecku z řeckého mléka.
1: No a toto by aj mě zaujímalo, podle čeho můžeme spoznat a koupit si fakt pravý grécký jogurt.
2: No tak tím základem je, že na tom jogurtu bude napsáno vyrobeno v Řecku. Ten řecký jogurt opravdu obsahuje pouze mléko a jogurtové kultury a vyrábí se tradičním odkapáváním syrovátky z hustého mléka. Takže když uvidíte název řecký jogurt, musí tam být napsáno vyrobeno v Řecku a potom to bude tedy pravý řecký jogurt.
1: Tak ak na nějaký grécký jogurt, tak iba ten pravý. Soňa Dorňáková z Tamu, ďakujem, pozdravujem do Grécka. Pekné ráno.
2: Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.